0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ovog vikenda u Fort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95.